vstává. Až. Lasse mě jak mafán. A Roberto Cacangelo. Da u diva Cacangelo, mě jak mojem bám. Vstává. Komala. Vstává. Aj.